statele potomci, mírnu poniorském triumfu na porraji tenisových mistrů, postoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT, dotované 250 tisíc dolarů, když porazil bez větší námahy Maďara Baláše Tarotiho ve sestadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o ústav v závěrečném utkání.

Apele sportovnicii, mirmu poniorském triumfu na porraji tenisových mistrů, postoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT dotované 250 000 dolarů, když porazil do zvěstí námahy Maďara Baláše Tarotího ve 6 sadách.